0: Naichéile tromat rán bhlíon lig fór na mochalí agus bhí an bóiné é Connemara so bina Cian Sullivan, Liam King agus Colm O'Connora so tán tráb antamach acu sin na sé sinné so dar át bhí chearrua le sa mór so bina Cian McDonagh Angus O'Connora agus Andrew O'Flaherty so bhí burt drachain sin drachar ar chain orin Naichéile so tán tráb antamach ag den acu agus nílig den eilach tán mai cín sabish ar eisiú fin eilach
1: sin ag dídach chi bai am eich dhéir an eich dhéir an eilach tán mai cín sa well tar hi na bhar an sin war bíd
0: so sa sran na bhar vi nye vi ochgi inga orinia so sin maid vin sé chulrása dodíide so bin lear mór. Si chéad áit bhí bu ag an átúil in siir, so bin Sean Shari, Thomas Shari agus Martin Seoige, so sinna tahéis an tráb antamach buin sin na vid. So dar áit bhí Connemara ochtar áard, so bin Joro Seoige, Michael Kelly agus Michael Sullivan. So tríú áit bhí Russ McRoundstone, so bin Conor McDonagh, Nolo Gdifa agus Pári Canavan, agus a carú áit bhí Anach Fáin, Cian Sullivan, Paul Sullivan agus Patrick Óg O'Malley.
1: Well, mar hárlín tví ailíní chahan is dje ar an thrá an inna sír nura hugan fór an bailet lób an chiad áit ar anog sín sír na bhar isra omran na héirin na blianna se agus leir sí leis a bhar an buacach agus le cuidigan na tís mhori freisin agus se mar a dzaidi lehe.
2: Gohardach is líbe hártín tra omran na héirin grúte agin is caise agus a bhar a bhar bródol túfa saibri jom tagi.
3: Oh, tá, yeah, I'm going to light it and read it. Clore Robert Christach and Gannaby and the Hanadlachal Ruella. That's a Giangamar of Arga going this Tachal Ross of Gifrecht. Couple can watch and by Sledge.
2: Kashago Jasonish, go Sheikh Nashan Chon and Seer Somali.
3: Well, we, Narida, we in Crave Watch and Rivani with Shonoach, Nivash Marakil and Marmorfig Bailer, so that much with John Sosta, Pajakar Baller.
2: No, Kinalin Gron, Kinalin Saluk and Yon Ache. Cechi ran cwrs ym mwynchyn?
4: Fi eisiau di yn glor, ie. Fi sort fi'n chwr yma, gyda'n chyd ffocan, ach fi eisiau di yn y teenager dal ffocan, fi eisiau as chyn chach stach pwys jorn, ach fi eisiau anchrw ar y live clay, ach fi eisiau mar hielig chylwch arwch, agos fi eisiau di yn i'r oen salwch rhan, fan i chylwch yn ystach slan.
2: Ho mae sio dan dar fel o'n isgan y Rossi, corwch chi'n sian yn y sir, fi Rossi dwi'n sio on yn e, agos fi glor gan dra mwg le ffecal, stoi gwych eisiau'n harfa tafodwch le'n tradisiwn o'ch hwnnw i gymwch?
4: Sfinas tafodwch, ie, sio'n ffeind ra mwg ylwg a, tam wyd i, ond fi sy'n ffad y bleirio sio'n isg, agos le bli yn tynnu roi gan anach mwy chain, a fi sio'n un tach gart yn e, bryd anwyr, yn y Rossi ar meid ra mwg o fi on. A sian, dyna'n ffwrsyn o'ch amach na'r amwyl eblion ta. I fi leinlo, fi eisiau eintach eart, fi eisiau gohol yn sian los, jesio. Fi ar y tron, sian lefad o ffad yn loed, jyrn si. Fi eisiau eintach sinna, ffwynd ar amog y tos, tam wedi. Jack Gargan jyr ystod, ie, so ta, meidio blion o'ch amlion ffoc, ie. Ffwynd ar amog y lwga.
2: Bryd, Casio, gwych chi'n parhau fe brodw les na ledyn, jyd dda Harkion na cw?
5: Harkion, da, ie. Ys dyn tach rydw i'n nyrtio ddeg bal, agos yn ros fe cliach nhw'n siar ffresion. So, dyn tach yn eich da, tam wedi'r ffad harfa brodw les tu. Gwys dwi'n gylwyr o bod cwyr eich eich cwn siar, agos tam pobl ar ffad yma, so fi eich eich hol yn feg bal.
2: Stufan, ta jyd dda Harkion i'n ledyn?
6: Ta eich Harkion ar ffad yn eich eich gymor o'r awyth da Somal yn siar. Agos ta gylwyr cliach da jyn tach yn eich eich mor ysbryw gwych.
2: Fi bershwach le tein mo gwmr yn yw. Dwi'n dda harcian ac o.
7: O, dda harcian ar fad. Pwy gyrwyd mae jan sos dyr eich chi. A fi twyn yw agen yw'n ddys eich o'r eich mar. Ta sio dwi'n tyle fad ac o. Ano, ni o'n ei hwgod yr e. Dwi'n gynt o. Pwy fi'n hyn o bwch dda gylw ros di fad ac. Ach, sy'n eich chi. Fyr ple o'r ben eich chi. Ta sio ar fad hart yn ys jyn.
2: Is a good jazz freshen ni one visen river sugar on tra gro chaku a visa good jazz go sha fa de kriach nun chal samai la kun in a seer.
7: How much in that road? Been a paint yak about right tech. But jazz in my door man and you. Hey kriach nun my ba in my just yeah. Is hand jazz.
2: Vi yw mi'r tiair o mwyn chi'n erwar ygen i'r amor anodd yn y corchwch i chwyd y berger.
7: Ni ro, mor cyfer yn sian. Ni ro. Smyniki jacau fad ni, fel jacau medig ni, smyniki marie ni, Ni sgwyrio gael hyn ac fi rwyd byw gael hwnna, fi siawr, fi nôn i'n mynd i'n mynd i'n mynd. Cwpt o ffad carwch, smwyr o'n lan, efo sy'n sy'n e'n e'ch i'n mynd.
1: Smwyr o'n lan, yn cwpl o ffad carwch sy'n cynta. Ta mae Shari o chwilio sy'n sy'n er dera, agos rhywbeth sy'n chwilio mewn Stryffan Sioiga agos Bryd Shari. Agos na hymrori, mor chi'n Stryffan Sioiga, Thomas Nôl agos Sianna Inga Shari agos cochordiachas lib ar ffad. Bi'n law mor agwni snorosti ar na hilan oran. Nach mi yna wario bryd. An chéad ar a seachtain a mór eile bheis agaí na críomh na héir in a bheith?
0: Sinné, so tá srán na buintí críocht na inis tá rás ar a tráháin an dar a seachtain se hagan ní rás a buintí tán ach be corrachaíán agus be na cinta glúor gan na humlúr ín sin ach so hín rúine an chéad rás eile na críomh na héir an ar a cúigú siúl ag a bhean fóver spéisio sin is te fél chúigel le tirmolán sa mú tarfa bui a chóp sin tá sástang an rás a sin a chur a siúl stich agus tá áisiúnaí brán sin acu sa mú tsúl gomór leis be gá lá in sin so chéad lá ar a sárhain ben a réháltí ar fad agus in sin ar a dúnach ben na rásí cánais agus tá mú tsúl am sibh rá le cúna dé ach Child of Prague gomáid chulúgan na leis agus
1: sinné
0: go dílach agus tá sú len gomé dead a seachta na brán agus ní bhór gópa níos chulúgan na bhí ceú a réad detoxí an níos go campí agus ghil tréála rís le hín na rásí se le cúna dé
1: ach tá annas caicís fósán gomáid na rásí sin an a dóigan dína brise nó a mai siad a golamach a tréinál sa caicís a mestú nó bhfuil an tréinál a lúg dinta
0: well sinné stóhí dear glóra cú nach mhá sé amach Peter Trainall ach mé cinnta ní má le duna bisto hína fiúgúil sé séisiúr fád agus duine go amach cholaí ar a seachtainna bíonn sort trúgal le chuinna freisin beidir a chuir tuas mar sin éon sin a rís go dtí chéibh lenéile agus fad san aim se go brá tain daoine tá si dia tain se amach do ríre bé nach chula Trainall go cruam mar níd gurú héna rómach ach ag nám céanna catú rud cinnta an eile hí chuneal an nácleocht a chuneal agus nonnal chuneal agus so tá mé cinnta go ngáth ach tá se tilsa chu gnám céanna tá cholaí bag nach cholaí ar a seachtainna an sáfa lé agus is rud mór a gohéine agus go gon tailech gon chláán a bhín sa béidir géar chu láit chuéis ru agus ní sead nán so bhí sé goigh na sa cam chuirtarta ag na rásís na gealtalí le na mamí is na dadí a lé agus na drochaéis ar frachaí so fear play option freisin na sacht an tácíocht tugan se an thomra is gan é sin níomfach rásí behéin chu éad.
1: Tá túfa sama a gceist leis an áíide gan tréimhse an saora a lug ach go chríomh na héir na níos mar a dúrstúir an cúigú agus an séú lá go bhán fómhar ba chollhairt a bra ar na réhhaibhtaí sin ba chollhairt a bra ar an deire seachtainna brehan sé ceach bhfuil duna cin a gearach tá lestóid agus a bhfuil siad a gearach tá láidir agus
0: sinné tá críomh na héad an difriú lig mar sinné go díireach dítach tá sé lig brathead a deire seachtainna sin agus beidir gomach Dinne nach bhfuil siad gearacht algamán nó beidir go bhfuil an aimse nach bhfuil se go oireann fuair an eile agus tag sé lig nuas go dtíon lá sin do ríre agus sin brú breise sto hí leis na pointí tá ráhfuil a chopla rás fáce am agus tá tú brandú ar an Bechtú Mór ach seo rud tan brú ligad ar seachta na bháin agus catmhain anna é sin na hógáil agus chalamach agus bíon brú sto hí ar bhealach níos mú brú ar na fóirne tá an srábocht acu mar tá siad báint acu gúil siad gur fórnín tá chéad agus gúil siad hééis a dionna so bíon tuile brúir thu sin do ríre so ní sé sin éasca chun
1: ba dhéine súla neart
0: bé sin éagtíireach
1: Well ó a bhíd ba mu a caiint leta ríos tartar an am sin ach gur mílamahad as a bheith lin ar maidin agus gur mílamahad as an tólas as an neradólas a thuirt chun freisin faoin thrá
0: an bhíanna
1: Mar a bríd breannach an sin Well éistimuid le óram inis agus a seo chuip Cuislán i Néadla

0: ní hiigen pobl verka ken fog wa si an ní hiigen si ken fiúntas agus darí repire ní ekken siid ach an thora agus an thora an pute seo ná gúil se bagart achnimíocht na startinte seachas a Wallart mar sin sin an scéal.
1: Feicim mu déan a darlóin an dulchan cíes na lentinú na mína machrún salaména táchain sin ná na nélacha go leordaine sa ché dúchas ach gur míle mágad a nílóm leir cantin sin faoi chos an bhánais is go háirid cos Israel agus Gaza ach nís tuc muidir éis níos gaire go bhfuil i ríist agus tanghail a bheith chá dionna ag cuana chunde chun ngá le déanaine bhfuil tala acab a nach le bóidí peiblé má taiscéach a fós amach ar na bóire. Bé sé seo a tarlú faoi an rion seachtainna agus beidh fir a chur a gcuimre go na húnéirí talún bhfuil dúlgus dlithúil orb taobhannaí na móise a chuineáil gláin. Sin ad a dúirt an chóir chun de John Hamish ó Farra bei ráha ag únaring na sceacha a dheara iad féin nó gheara an chóir chun de an fósra ach chuirar an bille ag na húnéirí talún. Dúirt sé dúirt an chóir le í Martin ó Farra gúlin na aib chun ás seo ar thíobh na móire a gáil go mór an olcas.
2: Tála treifur mai bliantanas taka dúr fóiasig tarlu a gaheidi mlianan sin í Martín taka tani smó fóiasig mlianan sér dú hinn a bliani bíla agus tá tína mali on tá alk la terasagi agus atina agus férig fóiasig má ar tína mali agus tá sjóka í dýni í gontrúti mör dynni mör hóliar í gærum sér rúdbog a hann blian bætir na kentra hann gíð dói agus klein íla bát agus gælórla kóliar íla bínstu gæra rúdi bátir næst hann tanda að kói policy sjó haib na hadjuni go gaithi úinear an talu na hadjuni iaru
3: Bhín policy sin an na gomuní John a dhe rin nár coiru a bhéma?
2: Har coiru a bhéma i Martí negus tain policy sin an na gomuní am lianna bais da coi bhéma seo gwaol se gul hárta ag shekel na hadjuni sna cantra agus ma tais a fuas a maag gama ag úinear an talu iaru
3: Bai job ag úmar sin Martí seo ta fór
2: lehen? Anta fór lehen i Martí agus na dacrati tan, you know, ta kod nu in ri talu sha, but your shli na vidin, agus pa tir kodaku har laar, agus pa sha dacr yedel, tam de kurtu nas pa letir hata tama na pa fogria ta yenu, ki holi kondai ag jay na misa sha, gawol sha ag tarlu, so gawol si gata nye fwi sha, gawol policy sha a har vay mi mliana.
3: Gawol
2: duelgus dlihul bej ar unyar talu? Gawol duelgus unyar talu, na hajni sa kohanyat fwy smacht agus na bali yw'n cynti gwlshid sawal cha naw i gais ni egsile ma ca sawal crash fali gysw di mysyn ma ta chyman ni nawr stael ta rair gacil a tart tro ti o andan ti wala gari'n cwrli condition ma ta bwnt la sawal drad bohra ag jay yw'n le gwle rash gydyn yw'n yw'n talu ta na dwi'l gysia yw'n yw'n talu an ffeir agus na hedjni sio chwnial gari rash Beis ydy tŵrt manu letr ha, siar cori manu letr ha gan wyl, beis grwydw e ienw ag anil trai yn hwyl y condau, anil trai bore yn etu ha, ffrid na cantra ha ac os awl ni tri ffwr eistyn sio ma ta et alcon gyr har gydyn daris ag wnio'r talw gysroet lwg ta sio la gyrw gyd fyr mynd ceil o ieg dyd na gydy nawr ta gyrhyn cwrl y condau ia, bod caid yw igus o'n negus nil yn eich ta môr beis yn eich tarlwm lianat madrwyd ma
3: Mor Cantar ybi John yn ffynis masa na Cantar ylun na yn bwyl yn maib chwchol cyr na ham eich
2: Wel, ta'n naib yn ôl cyr na hanw eich agos na gyn gwrn na eich a cyr na rin na hamwt hwn mac o sawl ma'n cyntrwy'n gydwyn sio Cantar o gfol sy'n sy'n byn cydwyr i ar yw gachastio ffordd agos coa brwn sy'n lo ffasta a hanw lian maedr o sio agos swys mi'n nolwr sy'n gwyl cydwyr ffwesr y tarlw swys nes yn y bala swys gyda cosh gledi. Ta sio nes i gyri alcla copla blion yn ysmwyr ta ni cymru gwrn ni smw ffwesig tarlw yn sna cantra sio nes nw'n cael gyda nam si waith na nam si heta yn nhw bod ta gwrl yma smart.
3: John, chai hyn chwrle chorfa ced caraha mil i euro yn eri yr gerwys gyhenna. Yn meher ebol ta ni smw i enw mlion yn ysmwyr fi'n arig gyda ffoil ac yw'n hwn i'r talwn?
2: Wel, fa chans gwmew ma ta arig gyda madrwyd ma arig gyda bygyfus yn fysyd o'n ti ma hynny sio agus ta codan na conra hei ta dwsad yn sy'n bryd reisant ta conra hei prifwyd a'n sy'n sy'n hantl sy'n ffast agus yw'n sy'n gydwyr wbi wai mag os awl dar i ar sy'n chwys yn lwy hi agus yw'n sy'n sgeit job agus sy'n sy'n miniolwr yn sy'n agus yn canter chlohi nil la bres yn arig sy'n dal nis mwy enw ag deyn lwy nil ma dynnu yn canter bwyd yn

0: Madden ach tam cawr wúr fánach gael ta freisin, be tréf si grein an ar Madden freisin, aero se skamalach sa nírhar le irístra se trónóna, agus bai báistach nú salachar báistí an amach sa lá, idir sé chém dig agus kém agus fi Celsius vissin tuchta sárde. Sinna wúl gachur sínú iachta agus aim siar agadí uir a bán lei.
1: Gwyd amil yma I gyda fari yn agos hwyr gyd ffael ti ychwe yn eisiau chyrdd agos siwtiw gyrru bygau agos yn clir bwrs gael ty lomsa Michelle Nigriana.

0: Tisin an clár tobar a cheol ó luan go héine ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Bála ar í tránóna agus deáscéala anáil as corona dáin sa haki hál sa velig agus an búa íntach a bhí ag mrána héirin ar an nóhéalin ar maidin trí húlana a dó. Bhí mrána héirin chan cín le cúl ó Sarah Hawkshaw chúgnú med ra bhivrise a chuid cúl ó Emily Surridge chúgnú med a 63 cearú na fóinne a chóa scór agus ní mórana a bhí eitra bide sin agus tíre an cearú sin. Ach fór bulle fór éirin bulle éirici cearú med a 63 cearú tíre agus chuid Róisín Upton éirin ar eis chun cín. Cínti cúl ó Katie Mullen agus cínú med thácar a glog gur ag na héirin í bheith a lág cé go bhfuir an nóhéalan cúl ag fíor ghearan na himara hoi Katie Dór. Imdó éirin in isa glifid deire san grúpa sí i gwinne an leirin baile an velig agus bais at a súl heacht amach go dín chéit stad eile. Pe na fíor agal am chanpárcia i gwinne Afrik Hes ag i cairin iov, clis ar a dáir inseo in a gaitlafi fúr an astrálin canasára d'éirin trí hian agus hep ar an Afrik Hes i gwinne an Spáin leis a scór céama. Nis ní ra taid éidir a dáir inseo nar a chastad lenna chéna go deire, gá víochin a gorin na náisiún hís a Cape Town. Fiacht an clufa sin corma 3-3 agus sib se tasúl a gíh brean ar a glufa se bei se le feicáil bio ar RTÍ dó agus ar haintú ar RTÍ ag céir a chlog. Cúrsaí sacr agus tan tarantianta gunna clufaí céir a cannais a gorin an FAI bei níf párig sa maile ar Fort Richmond a gunne farin eiles fla clia na Bohemi agus tá dún dailgan ag teistil go dí an Brandywell le casa le caithe gaire. Cwyr y drochyd o ein tia, ffordd i'r fagaili ein tia, agos da eistir ffada eis rwagr i chligi agos i'r tani yn ei ffordd o'r gyda ein tia, hys sy'n ar y si. Ymru ffordd y clyffysyn, yr y dyrus achtyn yn cerw gos y cheu gyda o'n ffofyd. Chiach na darbi môr na breth yn y bigio, corom er hian a hian, ydy'r Cardiff City gos Wrexham y grif sgai ber has na reid. Chwyd Cifr Mŵr Wrexham chwn cín sy'n triw nŵmed agos fi siad go dawn isteach yn am cwtio gwrtio och nŵmed nyr ysgorol Ruben Colwell cwl as Kicksear on chwn yn clyffus yn y chorymw. Siad ein chyr clyffus rhaid fi ydy'r dawer yn sio leichir y blaen y ffigid. Agos heis gan FAI yn sio neirin a ogwrt nach mei siadson eich tacw le Irtus Gianni Infantino a fe ehoffa mar ochtor an yr FIFA ta'n FAI hol yn alban heis a ogwrt nach mei siadson ach yn yr y tapgwl eis. Ag fanach le cwrsí FIFA, tá sé Defni Jacob Gúil yn prif effeithioch ebriachtí, Kevin Lamour, tóréis IDS a fost, mi tóréis dosan Infantino a cháine, go paibli mai ol ar blaen i fi ege skárna iel le inestor i prífodioch. Cwrsí acriach dyn is agus hálan achan ar a dúnach wain fwerin na héirin áit a maas na Cliffy Olympicha a bheis hál in Los Angeles a fichu fi a hocht. Tóréis do bi caru áit a wain te maas na gomortas fórnia a chrýf gomortas daunda il gomortas arciachta. Chrýach na fwerin na héirin, Aoife Clark, Austin O'Connor, Paul Rick McCarthy agus Ian Kessels tíf hér gomretan an jaman agus na stát eintia. Cwrsí glaciachta, Tóréis Críf na Hiorpa Hall Zagreb ar y dyr y siachtan y sio. Caete, ta yn gaelifach Emys Levin agos yn cael un ogas corco Mimi Maloney colihe go chrif y dawn y feis o Rotterdam y mi yr y ffofyd. Agos y gymortus na sosiad y fi Hall Zagreb ar y dyr y siachtan y. Chiach na cael un og chwglen y deg as gondai lua Estela Valkov sy'n cerw oed y gymortus yn byma. Sio i chyd glecu as y tisio a chiach na sanotar as fawr y gríf na Hiorpa. Cwrs i ledoga agus i adeg ymwrs y gael clyffil ei chéle o gafil agos y ffigio dow. Chol na joffrach o Sorin agos Venus Williams y glyffi dwbl te sy'n gael wawta di chymortas ysgol di Cincinnati reid. Chol y gwynia Marta Kostiog na Hwgrana agos Peyton Stearns as Verica. Do sé sé hian de a hocht y fi yn torfi eich glyffi sin. Agos Socrithe Comalúch Rasgoel gan dyr y siachtan sy'n hogan ni mwy o. Bae Cliffy dar about y grif hinsir agos y grif ydi fel o pen y mwy o an. Ti a saharyn grif ydi fel o'ch grŵp y hian cilchomain yn ein ffarc y cilchomain ag ddeffod eisiau sé. Agos er y dŵnach, grif hinsir grŵp y cahair bel y wyrid fi yn ein brachwi y mel y wyrid ag y hian agos y grif hosid yn grŵp y hian gyda acol Bei acol eich testa gydyn bair a crwch le hi cliffa yn aig bair a crwch egi hi yn achlog. Agus y grif ydi fannach, bei cilteana samaila yn aig mwela egi lefyr eisiau tri. Agus cliffi hwys y gynnau yn y mi, dyr y siacht yn isio, cliffi y mawt y dod. Te hina, crif hi'n siar grŵp y si, Wolf Tone, le nif colm cilio y maila on tenisgol egi lefyr eisiau siacht.

0: Mi bellhine an mi hef agus ól ach ní chó sé herra sin ach dú teg me chaim sér anna vjágun im léna
1: Sé Taka mú dinn sin
2: Anna
1: Sfjú
2: lóta sin a fjúl
1: Sfjú go divin
3: Dér hann gör vein fokal anhó a tán sógas anó mi chom pórtnó
1: Ó bæ dæd
3: Vel sin ei vesin í tán Ní rúr sé kynu um nýr tægilega
1: Ní rúrt
3: Ach anó fór sé anó na hef fór sé
1: Sá, anó na sána
2: Sá Vi kopla anna ka bána hra vi tréf sé emsir ekki kynna lukinti nacha Anna na fele mihil an freshen tvekkir hún agus kopa kennaile nílisam a dúr hinn klúis kert go Jim Farty is a radio na rífi sján vi anchar síð go djóig ar hup sin ach dinni sér hún laid ach ní chýmrím kertin sér hún
1: agus ar droch ar ramsir gharu vín sin og vechint en as mýnu vada vokal anna anna her tín feflum da vúir mig hjón
0: Ja,
1: Anna he. Anna he, så ska bente en vi rör dig
3: Anna. Sen Anna får då inte.
1: Anna ha.
0: Anna får.
3: Sen går ju vård och
0: sen tar ner det. Is mighty good butter. Na man he mat tagna igen.
1: Nina färna så ta sig an. Kärde det han så och sen med såna så rider den och. Agus kommer jag igen dig. Kan ske det till den chatta han. Tarna don enish me an. Maureen ní chonéile a scríb thugann na cháirde idir si ar dús buhála mon se chuob cecha mór agus a heinen legan cantilim á go míle maithe. Sfada me le peánnach ar fápéir le éis sin rá agus nílas caiinechan tám. I réanús is chláre seo a mainim antainemh go dú agus a nóí teirife as má nílas ceir tá fólaimí ag an bhaid. Déirm go fíidirneach gur bead an éan an chlár. Jarna meistar le Eileen Benny var a chú. Vel eins mar a hálín sé Benny áin le þeir Eileen í var a chú ach skum of ísinn. Mar vi enn var hægum mar a dyrmárín im náig klíja a glabba chunra. Agus ar náig leis an olav og kúig, kóhárdig að stætta olav í chúig hálinn sin, ma kunja mér agus á búíl. Nýlis agum búl alún tótt brunta arinni, er va kunja mér agus ar á búíl fresinach ma tá glakan mér leis gohúl. Nis tagad o'r cestyna ydy'r maer i'n ydy'n ychwr ach ni gho me yr eis rwada. Bi sian sy'n mwyl fe y geis dych le clor yn dŵn y sio'r cate stoi gwyl teis yn tamil i'n o'n hynny yn nŵn gymerica nŵ sal mae'r cynnar yn ymwneud taidi sy'n ymwneud yn ymwneud yn peidi ach gyr yn nŵn ffector gwym is nadwri ach le nachwr mar sio dyr hyn ta parig ymwneud nŵn ach dir hinn chuise sáil nó dócha gur saoúil a chatlí chuise sáil. Tá focail atá díana buthacham an focail gúirdeal. Is fádáin lá ó chulaime an focail sin agus buhaile má álaach chuib lena úsáid seachas an leagana seachas an leagana tá amsaí sé sin mar hapla tá me cheappa go bhfuil an chear cruúa i bré mó. Mar bhí si gúirdeal ó bhhaidin thuas sa múile faoi náil. I bhé tá rá go meach duine a gwrdil. Wel y fethach mwyd y rha, gymach dyl y bwyd e dethach na fethach i chos efe i chwyg.
2: Dieta agos dieta rha gyrra dyn y bre mwff ar sy'n.
1: Ce o, ys fi ddi tu cant fi sy'n hana?
0: Ydy?
2: Sy'n e? Bwyd yna efo i fewn y fach y bre mwff.
1: Fewn y fach, mi gilis, mae'r ydyr tyr sy'n da yn ffadw, ond fewn y fi gilis.
0: O, tegyn.
2: Agos ys dewl i'n gydawn legyn yma'r dyr hama. Nietach rwyd o bevenis, mi Elwn i'n y cerc ydych o bre y mwg.
1: Se.
2: Ni slw thair i fi.
1: Se.
2: Ach, sestach rydych, dyr yma eisiau nad i gynnt, mae cap o'r canu ta bre y mwg.
1: Ta dw o gwrdil o'n wacol yn ysig.
2: Gwrdil, se. Wel, ta gwrdil.

0: I garu as an tal chuach, garu gan oran, ta se sacugio garu, liagan rin an oran I hil, se sin Johnny Wartin rairide se, is ga vekan tal chuach, tra hig siir na cuanta, le na brata chibra, wasal le hanarde, Skúl Sagartis mór uaisle tíach fí na tuirim is gar charasí ar luas an ghiwárta. Gha bhe cian tal chuach trá hig siir na cuanta le na brata chibra uasal le hanárde wal tán dá tá le fí gó in sin. Ní bailach gar honan ní hanan gar ní bailach gar honan é sin agus cyrra gás go mé gálaí inni bhán a go mé go drochaim siir a nochtán le Le gála bí hann er ní en tí mén fós gyrun an gabailach an dá le Kama dí á gála gaha?
1: Hír fara le se Agrik fan ben le na kúl brá grúge
0: Se ta se sin gabrá Mæli le mar dira mar rén le Núra dí kínt mar sin Kjör dira chib hvali ta nói ní
2: Gjör nakko chit mar agi anar fátach
0: Se, tu gá gama gá kéle
2: Gá gá hemis tamul a lecha hafar sá
0: Se sa sumplu fuk sé mar stúni marsin hén Láka mú dín sin an tál chúach agus sól hamúd lín Gara míle maha gí lach tæstach Gara maha gyr dek nôr síli ní výl E gailí ní vara chú Í sás vó kúi agus agtúrtúna lo bí Gá dín tachtin sa hagin Gá dín sachtin vór bá gíl

Erd aherta a drillí ót an chraicelige trillí na lehenta seo. Scarabí, jo si baile í arta gónil, ta sciál agam a hárla copla bliain ohain. Trinóna wain ví sig siúl o chill wíle go erd aherta ar an máhar a gléitar an galan Báhar jazz cúin go tobun, lé madra bag buíja a mahas an chlí. Ach, an ainhí bácht, súla bróna, agus ví sa an tani ar fad, ví crú ufasa ní ro grúegir a grimma harabí, a vr sam a chlí. Ní sin jarúin skéli gón il fós, an na jé sin lém kat mór dúgus báin a mahas an eich kérna. Credna na credja, Buan kerja iad an vart ni ak ma ein rod ho helin la madubag agus kat morig torch erda kele hanix no walalam glan man madu bakt agus hug ma biata ha ma jagwal inshan la animal rescue animal haven agus eiste gonil ronin na hangvihe an luakt meshnte glitter bunny and clyde aru anish well should la sharon shannon few Agus sinna tí gwyl Sharon Sharon a gael sy'n chwldr yn siog am. Yw! Yw! Wel sydd la Sharon Sharon nyr fi yn slentio gymoiacw y rist fo sydd bala elyn la ban chrasta. Sian ffai yn yr oma hen ebol dy iad a chyfad na gropati yla ogymsa. Sian e gwnnw smwytiam arhw gymynig. Ein fi y special dy iad gyjefyn agus fi yn tew ar ym bwelw lo. Malu gujo le giallo slen gafolin ejer Eileen Lovaid lein tranonin you well Eileen fair play was it Sean I mean tor duesh fo chan your skiel vich aga jira dalin chan shinu walu a konamuj na skiel ti legi shtan sa hata agus bronamuj paka shi jasir gynye egevshe eran chlair in sha jardin have a quig one with you gajin quig gajin pisi kiol yabi se chulra nashers knickers ma du bagavi a nasher fastin a bay vish aga Dennis the Menace, Dennis the Menace. Well, it's been Menace Shaw Rasht, a canu nye, a keher. Brishabag Fogriak, Dennis Shaharja, Nuyak, the sport, I guess, yeah, canu nye, keher, but Mahin Shaw Fonartliff. My shift.